zrzavý, neumírá a dobře ví, kam letí ten čár. Dá ti okovu pár zlatých, takový schody do

0: Takže Čech. Čech z Čech.
1: Páni Bože, Čech z Čech.
0: Z obi dvoch strán je to pravda, či nie?
2: To pravořad Čech nám tak zařídil, že my to máme v obou strany.
1: Ano, vy se vždy prijímali pod obojím. Nebudeme zacházet do podrobnosti a maličkosti, nám je v tomto případě obec, dá, jde nám o svatbu.
2: O svatbu, tak to jsme slyšeli. Svatba, to jsme slyšeli a jsme moc zvědaví, jestli je to takový, jak se říká, nebo jestli je to ještě horší.
1: No, pozrite se, pan turista český, svatby tu v této naturálné, prírodné, jako já vravím, v safari podobe, organizujeme už 2 roky. Nebolo krojov, nebolo dobrovoľníkov, potom sa ušli kroje, aj dobrovoľníci a zasa nevesta.
2: Nebyla?
1: Bola, je v 5. mesiaci.
2: A tak to se mi líbí, to se mi líbí. Když nevesta, tak v 5. mesiaci, ako v živote.
1: Pán turista český, čo si človek u nás sám neurobi, nemá.
2: Ja bych k tomu na vašem míste taky nikoho nepustil. Ale řeknu vám, pane organizátore,
1: hlavní.
2: Pane hlavní.
1: Organizátore.
2: Pane organizátore.
1: Hlavní. Ja som tu strašný orgán.
2: Pane strašný orgán. Když vidím tady to vaše dílo, co ste tady vybudoval všecko, tak si říkám, nezdá se vám někdy, že vás pro tyhle malý poměry velká škoda? Vy jste s prominutím genius.
1: Čo si to povedal na moju matku? Čo si to
2: To je u nás to říkáme jako fajn chlap, to znamená.
1: Vy všeličo hovoríte.
2: U nás zná genius jako fajn chlap, jakože, že by si vás měli vážit tady, pozlatit by vás měli, kdyby nějaký zlato vybilo, jakože ne, tak na vás ho. Jo, prostě víte, že jste dobrý, úžasný, jako, jo, dobrý chlap. No. A teď zase vy.
1: Pán turista český, vy ste jeden ozrutánsky... Čo vy robíte? Čo robíte?
2: Divadlo.
1: Aha, no... Keby bolo na mne, už by som vás zažíval hore. No. Áno! Nie? Tak nie, no dobré. Áno, no keby bolo na mne, ja by som vás už na ten stál piede. Takto.
3: Dobre to robíš.
1: Dobre to robí. Čo to je divadlo? Vlady som to očul. Vlady som to ja očul. Divadlo.
2: Som ředitelem takovej malý divadelní společnosti, která v nedalekém městečku tady uvádí takovou směšnou komedii s takovým veselým názvem Prodaná nevěsta se to myslí.
1: Nesmej sa. Nedal som ty pokyn. My tomu hovoríme, že legrácia.
2: Čo bych vám pocit, tak není to vhodné pro děti, dospělí nám na to nechodějí. No, přijďte se podívat, já vás velmi srdečně jízdu.
1: Ďakujem, samozrejme, že prídeme. Nás netreba dvakrát nejako pozývať. Pozrite sa, pán turista český, aj keď máme my jazyky rozdielne, reč máme spoločnú. V tomto prípade nám však ide o vec, teda o svadbu a pre tento účel som vám pripravil perfektné miesto, nech sa páči sadúci. Aj partnerka si môže len, prosím vás, keď sa budete hmíriť, dávajte pozor, aby sa vám tríska priamo. Nech už aj uvidíte, aj môžete utekať, to sú núdzové, keby náhodou, čo ja viem, niečo sa stalo, keby náhodou napríklad došlo k bitke.
2: To docházíva?
1: Ano, priemerne 2 bitky najdú svadbu plus minus 4.
2: A to sa perou pořád?
1: Chvíľu sa bijú, potom umývajú, no a tí špinavejší sa aj perú. Po chvíľu začnú
2: se bít.
1: Spievať. Vždy začínajú spevom.
2: A končí bitkou.
1: Končí, takisto spevom. Bitka je medzi tým.

0: Bodri dedinčania vydúria zápecníka Kuba z pece a všetci spolu na čele s Loveckým sa vyberú na vystúpenie českých komediantov, kde by sa mala vyskytovať aj nevesta na predaj a pod názvom Prodaná nevesta uvidia čosi, čo ešte nikdy nevideli.
1: Po prvý raz dedinčania aj uvidia krásne herečky a hercov, nádherné kulisy a spev, počujú češtinu a sú očarení príbehom o pôvabnej Mařenke, šušľavom Vaškovi, krásnom Jení a ukecanom Kecalovi.
2: Milí diváci!
3: Když já říkám milí diváci, tak ty to prosím tebe neříkej, protože to je potom duplicita a jeden z nás je tady zbytečný.
2: No to já si právě myslím.
3: Co si právě myslíš?
2: Že to duplicita.
3: No. Milí diváci, přijeli jsme za vámi, abychom vám se předvedli podívanou, nebo jak se latinsky říká, show, za jakou by v Paříži, přesněji řečeno v Las Vegas, dali nevím co.
2: No teda skutečně nevím, co by za ní dali o to.
3: Naše show se odborně nazývá opera.
4: Neboj se, není zorančiny.
3: Pohled do sálu, vážení diváci, pohled do sálu nám napovídá, že jste se nedostavili v hojném počtu. To není pro vás dobré vysvědčení. To vypadá jako přímo, a nebojme se to říct, jako neúcta ke klasikovi.
2: Naštěstí ani my jsme se nedostavili s tak hojném počtu, jak se původně situovalo na plakátech.
3: Tak si nebudeme nic vyčítat a vlítneme na to, ne?
2: Takže vám přejeme příjemnou zábavu.
3: Příjemnou zábavu.
2: Když já řeknu příjemnou zábavu, tak ty už to neopakuj. To je potom duplicita.

0: Český taxikář mnoho nevydělá. No by se taky nechal vozit po vsi. Ale však jsem se vždycky nějak uživil.
1: Ale Jeníčku, od té doby, co bláznivý Francek už nedostává apanáž, nikdo ve vsi se vozit nenechává. Ty můj ubohý, ubohý Janíčku.
0: Já však si zůstat věrem svému Wartburgu. Nyní jdu na své stanoviště za Humnama a budu doufat. Pojď ke mně ještě naposledy, ať si tě obejmu.

0: Samozrejme citujem iba skromnú ukážku z veľkého diela komediánskej spoločnosti na tému slávnej Smetanovej opery.
1: Po návšteve dedinčanov, ktorí po prvý raz vtedy v živote vôbec na začiatku 20. storočia uvideli operu, stretli sa v zákulisí aj dvaja hlavní predstavitelia chystanej divadelnej akcie Kecal a Lovecký v prvom česko-slovenskom dialógu.
0: Na ten dialóg sa vždy v divadle čakalo. Čo môžem potvrdiť aj ja ako vtedajší mladý, nadšený divák.
2: Dobrý deň, prepáčte, že prichádzam bez fľaše a klopania. Moje meno je Lovecký, celým menom Jozef. Ježišmária, Jozef. Ja sa menujem Kecal, celým menom František Ringo Kecal. To vám ide na dvojke, Kecal? Má to dobré titulky. Pozrel som si ten váš kus a musím povedať, že ja som nadšený. Ja som nadšený, bože.
3: To velice rád slyším, zvláště pak od platícího diváka.
2: Ne, ne, ty vaše, teda aj ten kus, ale ten kulisy. No, kulisy vyjadrovali jednu jedinu, vlastně takú ústrednú myšlienku. To ale muselo stať peňazí, čo? Čo?
3: Teď jste se mě dotkl na velmi citlivé místě mého srdce. Poněž kulisy to je moje největší chlouba. Všecko, jak jste to viděl, to bylo ručně kradené. Totiž konkurenční spolek jednou vylepil plakáty dnes naposled, dnes hrajeme naposled. My jsme věděli, že to je reklamní trik, tak se to dělá, že jo? Ale řekli jsme si, když naposled, tak hrajou naposled. Nechali jsme je to odehrát a pak jsme jim to jejich skladiště vybílili, no víckrát si nevzli.
2: Z vašich rečí na dotkách, které znamenají divadlo, teda v vašem případě kriminál, jsou vytušil, že máme pro nastávající rokování veľa spoločných, jako se u nás vraví, veľa styčných bodov. Vy jste podnikaví, já jsem podnikaví. Začneme teda hádám najskôr od peňazí. Ak som dobre počúval, za dverami váš komediánsky spolok je tak povediac na dne.
3: Môj komediánsky spolek na dne? Vy ste asi chtěl říct, že môj umělecký soubor má určité ekonomické problémy.
2: Doufám, že by si sa tých problémov čím skôr chceli zbaviť.
3: Vaša řeč má šarm a eleganci. Akorát vaše meno jsem pozapomněl.
2: Volám sa Lovecký. Lovecký, ale pokojne mi môžete hovoriť pán Lovecký. Chcel by som od vás niečo kúpiť.
3: Ty kulisy.
2: Nevest.
3: Mašenku?
2: Tak veru, Marie.
3: Tak Věru nebo Mařenku? My máme v obě, to stačí.
2: Marienku.
3: Mařenka je prodaná.
2: Zvyšok doplatím a Smotanovi to vysvětlím.
3: Mně. Mně musíte vysvětlovat. A sice, kolik hodláte nabídnout? Jistě chápete, že při takovýmhle obchodě musím pěkně zamávat svým svědomím a to se zadarmo nedělá. Musím humanismu odkopnout. Etický faktor, jak by jsme.
2: S faktorem si dělajte žádné problémy a potom 10 tisíc je 10 tisíc.
3: Pardon, vy jste řekl 10 tisíc, jste řekl teď.
2: 10 tisíc plus nehnutelnost plus ještě aj Kubo.
3: 10 tisíc, počkejte, jak jste to myslel, 10 tisíc, vy jste takhle v hotovosti tady vyložil takových těch 10, od Brunovskýho, ty.
2: Aj z Konvalinka. 10 tisíc, takto Marienke na ruku.
3: No proč, Mařence, co pak tohle není ruka? To není vlastně její ruka, moje ruka.
2: To je věc internet dohody. No.
3: 10 tisíc, to jsou veliký peníze, nějak se mi ta slovenština čím dál tím víc páči.
2: 10 tisíc, jako pravím, plus nehnutelnost, plus ještě aj čistokrvný bundáž.
3: Teď zase bundáž, předtím jste říkal Kubo.
2: To je jiný bundáž, to je celkový bundáž.
3: A ten Kubo, to je starší osoba, nebo mladší, nebo kdo?
2: To je, viete, ako nedávno u nás v kuchyni hovoril nejaký Einstein, to je relatívne. Jeho život zrovnávame s Budášovým životom, je to už starý corbo. Ale na druhej strane k Janušikovmu životu je to len taký zasrad, takže všetko relatívne.
3: A kde sa v tom panu zasranovi bere tá ochota vzít si Maženku? On ich videl nebo zná?
2: Pozrite sa, koľko vecí sme nevideli a predsa sme im uverili. Napríklad ja som nikdy nebol v Plzni a predsa mám Plzeň rád.
3: Viete, trochu ste mne zaskočili, musíme si...
1: Ale ja som počítal z tých, že budete prekvapení a zaskočení. Od samého začiatku, a preto to aj všetko tak hovorím, ako to hovorím.
3: Svadba bude teda, ideme hneď k veci, 24. októbra, nebudeme to zdržovať, svadba bude u nás, v prednej izbe u Bečelovcov, 24. októbra, v nedeľu Politánia, dávajte bacha, aby sa nezasvinili igelit na koberec. Rokovania na najvyššej úrovni sa zúčastnia ja, potom Kubová matka, Bečelová, Bečela, po prípade nech tam drieme aj Kubo niekde v kúti. Dobre, nech je tam aj on. A ešte tam budú dve družičky, v našom prípade to budú družičky mužského pohlavia. Koho pošlete reprezentovať vy?
4: Reprezentovať posielam zásadne sebe.
2: A ja to tak robím.
3: Tak sa to robí vlastne. Potom by tam mohla byť taky Mařenka, když se o ní jedná, ale není to vlastne zapotřebí, tak se to taky robí, že jo? Její rodiče se ženou fyzicky nebo telegraficky, to už je jedno.
2: Výborný.
3: A troufám si dokopat i nějakou tu družič.
2: Výborný. Prosím vás, poznačte si program. Já jsem si už dovolil pár bodov připravit, aby jsme se potom teď nezdržovali, budeme mať iné starosti. Program by bol nasledovný. Nemusíte to vyhotovovať v kopii. A právě v tejto, čo já vím.
3: Ale si myslíte, že už aj tam treba jednu posílat? Takže prvý bod bude privítanie. Budeme vás vítať dovtedy, kým vás načisto neprivítame. Potom samozrejme prezentácia. Výmena skúsenosti, názorov, facie, kupomenkových darčekov a iných ostrých predmetov. Potom budú nasledovať zdvorilostné frázy. Ako sa máš? Ja sa mám dobre. Malé občerstvenie. Potom prednesenie správ o činnosti menovaných. Diskusia. U nás sa začína tichom. Skoro vždy sa aj tichom končí. Potom bude protokolárne odovzdávanie inventáru menovaný. Záverečná správa. Potom správa o zjazdosti ciest. U nás sú všetky cesty až na dýchacie zjazdy. Na záver večera bude tanečná zábava s vínom, rezňami a malou prekvapujúcou tombolou.
4: No a co tie naše nádherné písne? Ty tam nezaznej.
2: Samozrejme, tie som nedával do oficiálneho protokolu, pretože tie u nás vždy vyplynú z alkoholu.
4: Alkohol to je náš starý, dobrý, osvedčený hudobný dramaturg. Poznamenal si meno hudebního dramaturga, aby sme ho nezapomněli pozvať.
3: Alkohol, křestín?
2: Etyl.
0: Po úspešnom bilaterálnom rokovaní Kecala s Loveckým o uzavretí manželstva Maženky a Kuba, potom už všetko prebehlo hladko. Komedianti i dedinčania sa kolektívne stretnú na vzájomnej príprave predmanželskej zmluvy, kde podrobne preberú všetky detaily budúceho fungovania spolužitia Maženky a Kuba.
1: Rokovanie na najvyššej úrovni preruší iba tehotná Anča, ale peknou Belkovičovou pesničkou Láska, Bože, láska.

0: Toto som ja zahodil, veď to je bežné. Toto som utekám s tým, no tu by sa dalo, aj tu by sa ešte pravda dalo, ale takto ako celok, vezme to takto po pazuchu a utekám s tým do vydavateľstva. Tu máte, vydajte. A vydávajú. A čo vy, aký je ten váš proces?
1: A to je zaujímavé.
0: Ale no, ja viem, že je, ale predsa no.
1: Tak. Ja proste ráno sa probudím a vlastne řekl bych, že projdu tu tež trasu, co vy.
0: To je tá vaša známa pražská C trasa.
1: To je spíš B C trasa.
0: Spisovateľ prvej kategórie.
1: Ta moje trasa končí u psacího stroje, jo? Prostě najednou stojí u psacího stroje, teď tvorba už ve mně burácí, už se dere na povrch. A já najednou strach, třást se začnu, pot mě vyvstane na skráních, jo? Úzkost mě sevře, hrdlo, strach na mě padne. Víte, čeho se začnu bát? Abych ty kopíráky nezaložil tou lesklou stranu na mě.
0: Stáva sa mi to často. Viete čo, ja to utekávam a im to také napísané posielam a oni všade majú pocit, že ovládam nejaký cudzí jazyk. Ale pokračujte, skočujte.
1: Ja tento strach překonám. Ja ho překonám a začnu. Píšu.
0: Nie.
1: No a píšu, no.
0: Co sa prvýkám speciálne?
1: Píšu tak dlouho, dokud se nedostaví první porucha, já používám stroj tuzemské výroby a porucha se mi nedává dlouho čekat.
0: Čiže máte značku Made in?
1: Made in. A najednou třeba přestane psát písmenko. Myslíte, že vezmu stroj, odnesu do opravy a čekám dva měsíce, než to spraví? Ne. Já píšu dál, ale od té chvíle musím vymýšlet slova, kde se to písmenko nevyskytuje. Víte, jak se to začne komplikovat ta tvorba?
0: Prepačte, že vám skáčem do reči, vám chýba písmenko, také písmenko chýba. U nás už máme také písacie stroje, že na nich chýbají celé vety.
1: No u nás už taky na tom pracujeme. No, teď píšu dál. Druhý písmenko vypadne, no to už daleko těžší potom všechno, ty úkoly. Potom válec se neotáčí, neposouvá, písmenka se zasekávají. No, já bych řekl takhle, ta moje tvorba to je vlastně souboj člověka se strojem.
0: Povedz si to ještě raz. Čo je to?
1: Souboj člověka se strojem.
0: To bylo povedané. To je metafora.
1: A takhle já metamfory pořád. Vítězního konce.
0: U nás len vítězného priemeru.
1: A najednou vezmu poslední list toho díla, dám ho do spod a teď celý to dílo si vezmu, teda vezmu, jo. A začnu ho číst od začátku, poněvadž mezi tím jsem zapomněl, o čem to je, tak čtu. Strach. Najednou se mě to všechno sevře, úzkost na mě padne, bojím se. Víte, z čeho dostanu strach? Sám ze sebe. Najednou čtu ty velký, gigantický myšlenky a říkal si, takováhle myšlenka, že se směla zrodit v téhle hlavě?
0: Vyloučené.
1: Vyloučené. Počkej, jak bys to myslel?
0: Ako příklad zo života.
1: Tak, to jsou myšlenky, za jaký by se nemusel stydět ani Goethe. Třeba nebo. A já jdu dál a najednou zjistím, že Goethe se opravdu za ně nestyděl. Co s tím? Mám to snad kvůli tomu vyhodit
0: štěta?
1: To bych tomu Goethe mu nemohl udělat. To je slušný člověk a ten by byl rád, že ty jeho myšlenky žijou dál, byť pod cizím jménem. Nejde to člověka nebo myšlenku.
0: Když vás tak počúvam, poviem pán kolega, to, čo som si stihol preložiť. A ja sme vlastne takí krízitelia cudzích veľkých myšlienok.
1: Krízitelia cudzích myšlienok, tak by sa nám mělo říkať, a ne jak nám říkají.
0: A kam nás posielajú, čo?
1: Vás taky?
0: Áno.
1: Že sme sa tam nepotkali.
0: To je otázka času.